0: to change.
1: Tak musel jsem pospíchat, abych se mohl převléknout.
0: Position.
1: Tak zaujměte pozici.
0: The best will be that we take Anandasan.
1: Přejděte si do Anandasány.
0: On that way we will be able to see if we have enough space or not.
1: A díky tomu uvidíme, jestli máme dost místo i na cvičení v leže.

0: Now relax your whole body.
1: Uvolníme celé tělo.
0: Palms open.
1: Dlaně jsou rozevřené.
0: And face upward to the ceiling.
1: Směřují nahoru.
0: Shoulder blades on the floor.
1: Lopatky na podložce.

0: Now once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: Feel the contact body and floor.
1: Procítíte kontakt těla s podložkou.
0: And try to feel the heaviness of your body.
1: A snažte se procítit tu tíhu těla.

0: feel how with inhalation navel is going up.
1: Procíte, jak při nádechu jde pupík nahoru.
0: Body is expanding.
1: Tělo se rozpíná.
0: And during the exhalation, body is contracting and navel is going down.
1: A při výdechu, jak se tělo smršťuje a břicho jde dolů.

0: And now, once deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pomalu pohneme prsty na nohou, na rukou.
0: And now with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem spažíme, protáhneme se.
0: And exhale, relax.
1: A s výdechem zpátky a uvolníme.
0: Once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale, stretch your body and try to press your low back and try to press your neck to the floor.
1: Nádech, protáhneme se a tlačíme bedrní oblast páteře.
0: Exhale down.
1: I krk k podložce a s výdechem zpátky.
0: And once more, inhale
1: jednou,
0: together,
1: nádech.
0: Hands up. Stretch body, low back and neck to the floor.
1: Bedra a krk k podložce.
0: And exhale.
1: A výdech dolů.
0: And now we will slowly start with the Pavanamuktasana.
1: A začneme cvičit Pavanamuktasanu.
0: Right leg.
1: Pravá noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale, press the knee to the chest and nose to the knee.
1: S výdechem koleno k hrudníku.
0: Inhale, head to the floor.
1: Nos ke koleni. S
0: and
1: nádechem
0: exhale,
1: hlava down. Dolů a s výdechem noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Feel that your low back is now pressing the floor and on that way we are releasing tension from the low back.
1: A procítíte, jak tlačíme bederní část zad
0: inhale,
1: k podložce
0: head on the floor.
1: Uvolňujeme napětí.
0: And exhale, stretch your leg.
1: Nádech a výdech.
0: And try that your shoulder blades remain on the floor.
1: A snažte se, aby vám lopatky zůstaly na podložce.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more. Inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Relax.
1: Uvolním.

0: And now slowly sit in Vajrasana.
1: A pomalu přejdeme do Vajrasány.
0: We will relax in Vajrasana.
1: Uvolníme se ve Vajrasáně.
0: Just sit in Vajrasana.
1: Takže jenom sedíme ve Vajrasáně.
0: Straight your spinal column.
1: Narovnáme si páteř.
0: Palms on your knees.
1: Dlaně na kolenou.
0: Try to relax your shoulders, elbows.
1: Snažíme se uvolnit ramena, lokty.
0: Also, try that your ear is above shoulder and hip joint.
1: A taky, aby ucho bylo v úrovni ramen a kyčle.
0: And also, your jaw is parallel with the floor.
1: A čelist vodorovně.
0: Breathe with your abdomen.
1: Dýcháme do břicha.
0: And in this position we will feel that this muscle is relaxed.
1: A v téhle pozici si procítíme, jak je trapézový sval, jak se uvolňuje.
0: And Vajrasana is excellent for our Vajranadi.
1: A Vajrasana je výborná také na Vajranadi.
0: For relaxing.
1: Na uvolnění.
0: Balancing three main nadi, Ida, Pingala and Sushumna.
1: A vyrovnání tří hlavních nádí Idy, Pingaly a Sushumny.
0: Also is excellent against headache.
1: A také je to výborný cvik proti bolesti hlavy.
0: And be aware of your breathing.
1: A buďte si vědomi
0: movements of your navel.
1: Svého dechu a pohybů pupku.

0: And now we will practice Marjari.
1: A teďkon budeme cvičit Marjari Asanu.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two. Exhale.
1: Dva
0: look
1: výdech.
0: To your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine. Slowly up.
1: Devět. Pomalu nahoru.
0: And sit ten.
1: A sedneme si deset.
0: It is excellent for abdomen.
1: Je to výborný cvik na oblast břicha.
0: If you have painful period.
1: Pokud máte menstruaci.
0: Also for activating complete yoga breathing.
1: Taky pro aktivaci plného jogového dechu.
0: And also for spinal column.
1: A na pro páteř.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podívejte se na

0: pupek.
1: Three.
0: Tři.
1: Inhale abdomen.
0: S nádechem.
1: Thoracal area and clavicular.
0: Prohnutí hlavně v hrudní oblasti a podkličkové.
1: Exhale clavicular.
0: Výdech. Podkličková, hrudní.
1: Abdomen.
0: A břicho.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: And now we will look in front of us.
0: A teď se podíváme dopředu.
1: And foot is going up.
0: Dáme si chodidla nahoru.
1: Exhale to the left side and look above your shoulder.
0: Výdech, podíváme se, jdeme doleva nohama a podíváme se přes levé rameno.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale on other side.
0: A výdech na druhou stranu.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Second round, exhale.
0: Druhé kolo, výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Palms is on the floor. Inhale.
0: Dlaně na zemi, nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Once more, exhale.
0: Ještě jednou výdech.
1: In the middle, inhale.
0: A down, doprostřed, exhale. Výdech.
1: Slowly we will go up, inhale.
0: A s nádechem pomalu nahoru.
1: And sit slowly down, exhale.
0: A s výdechem si sedneme pomalu dolů.
1: Be aware of your spinal column.
0: Jsme si vědomi páteře.
1: Be aware of your breathing.

0: Shashank Asan.
1: Shashank Asana.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And from the hip joints, straight spinal column, go down.
1: Kyčlí, rovná záda dolů.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Relax your head.
1: Uvolněte si hlavu.
0: Mm-hmm. Yes. Mm. Yes. Try to little stretch your hands.
1: Snažte se tu hlavu trošku vytáhnout.
0: But relax your shoulders, elbows.
1: Uvolníme si ramena, lokty.
0: And we will go up, inhale.
1: A půjdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Look once more.
1: A ještě se podívejte jednou.
0: I know that is a very easy asana.
1: Vím, že to je velice snadná asana.
0: But it's not easy.
1: Ale není zas tak snadná.
0: First, when we go up, we are not doing like this.
1: Tak zaprvé, když jdeme nahoru, vzpažujeme, tak to neděláme takhle.
0: No, we try to do correct.
1: Ne, snažíme se to cvičit správně.
0: Why?
1: A proč?
0: Because in this we are practicing and we will not have good result.
1: Protože takhle bychom cvičili a cvičili, ale neměli bychom ty dobré výsledky.
0: Also,

0: also, we are talking on the regular class that we are not doing like this.
1: A taky v těch kurzech říkáme, že to necvičíme takhle se sepnutýma rukama.
0: Because if you do like this from here, you don't have nothing for breathing. Just little inhale.
1: Protože takhle, když to cvičíte, tak se jenom tak trošku nadechnete.
0: But we start inhale abdomen.
1: Ale takhle middle, dýcháme do břicha.
0: Up, just for observe.
1: Zatím se jenom dívejte, necvičte.
0: And not only this.
1: A nejde
0: but
1: jenom o to,
0: try
1: že
0: to stretch.
1: Jde
0: more
1: taky o to
0: stretch. And with the upper arm we press our ears.
1: Že ty ruce máme ve vzpažení propnuté a snažíme se mít je u uší.
0: And we have hands little back.
1: A trošku i dozadu je tlačíme.
0: What is excellent against kyphosis.
1: A to je výborné proti zvýšené kyfóze. A podíváme se nahoru.
0: Here we feel all these muscles.
1: A pak všechny tyhle svaly vnímáte.
0: And diaphragm. And we have deep inhalation.
1: I bránici a
0: stretch up.
1: Uděláme and pak hluboký nádech.
0: When we go down, we are going nicely down.
1: A když jdeme dolů, tak jdeme takhle hezky.
0: Put not completely stretch, but try in this position to relax.
1: Ne úplně vytažení, ale snažíme se uvolnit v té pozici.
0: Not this.
1: Či ne takhle.
0: Not in the stress.
1: Nemáme ani lokty ve vzduchu.
0: But stretch
1: ani do široka.
0: And relax and slowly feel that elbow, forearm and front head is on the floor.
1: Ale ruce jsou protažené a snažíme se, aby byly lokty i čelo na podložce.
0: When we go up,
1: a když jdeme nahoru,
0: we are not going,
1: tak nejdeme takhle.
0: But again stretch,
1: ale zase protáhneme.
0: Look in front,
1: podíváme se dopředu
0: slowly up,
1: a pomalu nahoru.
0: Stretch and with exhalation up clavicular middle abdomen.
1: A s výdechem postupně podkličkový, hrudní a břišní dech.
0: And completely different.
1: A je to pak úplně jiné.
0: We feel muscles.
1: Cítíme ty svaly.
0: If you practice only this,
1: když cvičíte jenom takhle,
0: I am practicing asana, something.
1: Tak prostě něco jen tak cvičíte.
0: But we will not have effect of asanas.
1: Ale nevyužijete plně tu asánu.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: Stretch. Imagine that somebody is pulling your hands up.
1: Vytáhneme se, jako by nás někdo tahal za ruce.
2: Many like this. More.
1: Ještě víc not, dejte ty ruce nahoru.
2: I tell you that this is few people they are always like this.
1: Několik lidí tady má takhle ty ruce jako do široka rozevřené.
2: And when it will not go people like this, then we make it backside.
1: Tak okay? Pokud nebudete mít hezky ty ruce u uší, tak si běžte někam dozadu.
2: I'm sitting here but not I'm controlling very well.
1: Já tady sedím, ale hezky vás kontroluju.
2: Yes.
1: Hodně vás kontroluju.
0: And remain in this position.
1: A zůstaňte v té pozici.
0: And now it is a strengthening of your diaphragm.
1: A takhle si posilujeme bránici.
0: And strengthening the muscles for your breathing.
1: A ty vůbec všechny svaly, které používáme k dechu.
0: And through these movements you will have deeper inhalation. And little look up.
1: A díky tomu budeme mít hlubší dech. A podívejte se trošku mírně nahoru.
0: And now imagine that all the time somebody is stretching you up.
1: A představte si, že vás někdo vytahuje nahoru.
0: You are going down.
1: A i když jdete dolů, tak vám někdo ty ruce vytahuje nahoru.
0: Yes. And immediately you will feel that you become warm and you become sweating.
1: A okamžitě budete cítit, jak je vám horko a začínáte se potit.
0: You don't need gym.
1: Nepotřebujete chodit do fitka.
0: Only you need to practice asanas on the correct way.
1: Stačí, když budete cvičit asány správně.
2: Tell him, okay? This one.

0: A teď jdeme nahoru. A s výdechem dolů, ruce.
1: But he is very old.
2: No, she is young.
0: Není stará, je mladá. Yes. Tak to dá.
2: Yes. Sit in Vajrasana and relax.
0: Takže sedněte si do Vajrasány a uvolněte se.
1: If you are a little bit big, yeah, then it's okay. Size means okay. But when you go up, then you should come like a little bit more.
0: Tak pokud jste trošku větší, tak samozřejmě tomu můžete přizpůsobit tu pozici, ale měli bychom se snažit ty ruce mít u sebe.
1: You know that our class is here for many, many years, no? Always was very depressed. So, yeah. So there few are, they are lying this and like Ajab and going like this and then this or this.
0: Víte, že tady už roky vlastně cvičíme na těch programech a většina z vás to cvičí správně, ale někteří ještě cvičí takhle, jak
1: of course, she's very like this, yeah. But at least you can come.
0: Ale aspoň se snažíme, abychom ty ruce měli u sebe a ne úplně ze široka.
1: Then next time we will take these people all like this and I will tell you how to do them and two rounds give Rajnath Dodding.
0: A příště vám to řeknu a budete tady běhat dvě kola kolem dokola.
1: So it was round one, then other,
0: a pak zase v opačném směru.
1: And then come here and then practice.
0: A pak přijdete sem a tady budete cvičit.
1: So yoga is a yoga.
0: Yoga je yoga.
1: This is not only for like this, yeah?
0: Není to jen tak.
1: So we are like on the operation, okay?
0: Je to jako když jste někde na operaci.
1: So, yes, please. Thank you.
2: And now we will do one asana from second level. We didn't manage to practice.
0: Teď si uděláme jednu asánu z druhého dílu, kterou jsme ještě nestihli.
2: First look.
0: Nejdřív se jenom podívejte.
2: Utthita
0: lolasana.
2: This asana we will manage to do this asana.
0: My to zvládneme zacvičit u asánu.
2: But first look.
0: Ale nejdřív se podívejte.
2: First I will do how not to practice.
0: Nejdřív ukážu, jak to necvičit.
2: And I will try not to injure myself.
0: A budu se přitom snažit se nezranit.
2: Usually when we look this asana, people are doing on this way.
0: Většinou to lidé cvičí takhle.
2: That is the formula how to injure yourself.
0: A to je návod k tomu, jak se zranit.
2: Never, because
0: nikdy nedělejte tohle.
2: You will injure your low back and you will too much stretch your legs.
0: Tím se zraníte v bederní oblasti a ještě budete příliš napínat tu zadní stranu nohou.
2: First, imagine these movements.
0: Takže nejdřív si představte ten pohyb.
2: That you do inhalation.
0: Když s nádechem děláte tohle.
2: But not like in gymnastic.
0: Ale ne jako v gymnastice, že byste se prohli v bedrech.
2: Just nice position and stretch.
0: Hezká pozice zad a jenom se vytáhneme.
2: And exhale.
0: A výdech.
2: What means here is the action.
0: Takže tady je ta akce.

0: srdce.
1: And here is relax.
0: A tady je uvolnění.
1: On that way we'll go hands.
0: A tak to uděláme i s rukama.
1: And we will do on this way.
0: A takhle.
1: Relax your, look first, relax your palms.
0: Takže nejdřív se jenom dívejte, uvolněte si dlaně. Jdeme nahoru.
1: And we are observing our hands.
0: A díváme se na ruce.
1: Here is the inhalation again.
0: Takže tady nádech.
1: Not like this.
0: A zase ne takhle.
1: But this.
0: Ale hezky.
1: Okay, is this
0: uši.
1: Depending on your shoulders?
0: Záleží taky na
1: ramenu. And also is depending on kyphosis.
0: A na kyfóze.
1: But try to do this.
0: Ale snažíme se to cvičit takhle.
1: After that we are going down, that we are parallel with the floor.
0: A potom jdeme dolů, až se dostane trup do vodorovné pozice.
1: Action up and relax.
0: Akce nahoru a dolů uvolnění.
1: What means this is excellent for your shoulders.
0: Takže je to skvělé pro
1: it is
0: ramena.
1: Excellent for the between your shoulder blades.
0: Pro mezilopatkové svaly.
1: For your breathing.
0: Na dech.
1: But you are not doing.
0: Ale neděláte tohle.
1: These movements. Try.
0: Snažte se to dělat takhle.
1: And these movements will make that here is inhale. And when you relax, immediately you will exhale.
0: A ten pohyb vám zajistí ten nádech a výdech.
1: Also when you do this asana, try not on this way.
0: A když tu asanu cvičíte, tak se snažte to nedělat takhle.
1: But try to have as much as possible straight your hands, not
0: snažte se ty ruce mít natažené a neohýbat je na záda.
1: It is not my sin.
0: Není to takhle, abyste se byli za hříchy.
1: 10 times after that inhale.
0: 10krát potom nahoru, nádech
1: exhale.
0: A výdech.
1: Few inhalation, exhalation.
0: Několik nádechů a
1: and
0: výdechů.
1: We will do after that do once more.
0: A potom ještě jednou.
1: And relax.
0: A uvolnit se.
1: Only try when you do these movements not to injure your neighbor.
0: Snažte se jenom, abyste při tom cvičení nezranili svého souseda.
1: Yes. Slowly go up.
0: Takže pomalu jdeme nahoru.
1: First row is no problem. In, if you are in the first.
0: Když jste v první řadě, tak není žádný problém.
1: Head is. You don't need to. Oh my God.
0: Čili nekýveme
1: not
0: takhle hlavou.
1: Not do on this way. Because I'm showing this and already I have dizziness.
0: Protože já jenom jak to ukazuju, tak už se mě motá hlava.
1: If you have movements with your head. If you have movements with your head.
0: Pokud hlavou hýbete.
1: You remember first level.
0: Tak si vzpomeňte na první díl.
1: Something is here.
0: Tady něco máte.
1: And you do this.
0: A děláte tohle.
1: What means more up is only more correcting of kyphosis.
0: Takže když tu hlavu jako zvedáte, tak jenom tím napravujete tu zvětšenou kyfózu.
1: If you will do only with the head movement.
0: Pokud budete takhle dělat pohyby hlavou.
1: It will be like a car accident.
0: Tak je to jako když se nabouráte v autě.
1: Only movements in the one vertebral.
0: Je to pohyb v jednom obratli krční.
1: In which is not good to make movements.
0: A to není dobré.
1: Like here.
0: A stejně tak v té bederní oblasti.
1: Because we have these two lordosis.
0: Že máme tady ty dvě lordózy, dvě zakřivení.
1: And everything what is down that is up and everything what is up it is down.
0: Oblasti krku a dolní části zad beder. Usually a co je nahoře, to je i dole.
1: Usually we have this problem fourth, fifth vertebral and usually we have here problem.
0: Čili většinou ten problém máme jak v bederní oblasti, tak v krční oblasti.
1: And we are not doing in this position or this position, we will have tension. Also we are not, they call chicken head, chicken pose.
0: Tomuhle se pak říká kuřecí hlava.
1: And how you will know that somebody in this wrong position?
0: A jak podle čeho zjistíte, že má někdo tuhle nesprávnou pozici?
1: After summer,
0: po létě,
1: you will see white line here.
0: Tak tady bude mít takový bílý pruh.
1: Because you are constantly in this position.
0: Že jste furt takhle v téhle pozici.
1: And you will

0: when have the chin.
1: A zvláště ženy, když mají nějaký řetízek náhrdelní.
0: Here is this
1: úplně mizí.
0: Oh my god. Especially not Rudraksh Mala disappearing. That will be
1: a zvláště Rudrakshová Mala by nemizela.
0: Okay. Now stretch nicely head, neck.
1: Že hezky se vytáhněte.
0: Slowly, don't hurry.
1: Uvolněte se.
0: Now slowly inhale.
1: Pomalu nahoru.
0: Exhale and 10 times in your own rhythm.
1: A 10krát ve vlastním rytmu.
0: And try not to injure yourself.
1: Snažte
0: be
1: se
0: gentle.
1: Nezranit,
0: not too much go.
1: Jemní, nepřeháníte to.
0: And after 10 up.
1: A po 10 jdeme nahoru.
0: And relax.
1: A uvolníme.
0: This movement is mostly for your thoracal area.
1: Takže tenhle pohyb je hlavně pro tu hrudní oblast.
0: If you are in kyphosis.
1: Pokud máte tu zvětšenou kyphózu. Tak děláte tohle.
0: Okay, we will have some stretching.
1: Tak možná si trošku protáhnete zadní stranu nohou.
0: This asana is mostly for this area.
1: Ale ta asana, smysl té asány je hlavně kvůli té hrudní oblasti.
0: Make this. That you are able to open.
1: Měli byste být schopni takhle otevřít hrudník.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale down.
1: Výdech dolů.
0: 10 times in your rhythm.
1: A 10krát.
0: Be gentle with yourself.
1: Ve vlastním rytmu.
0: Do not injure yourself.
1: Nezraňte se.
0: And slowly go up.
1: A pomalu jdeme nahoru.
0: And exhale down.
1: A výdech.
0: And relax in Anandas.
1: A uvolníme se v Ananda Asáně.
2: This is good. Like down is very good.
0: Because of that, Vishwa Guruji make Ananda Asana.
1: A proto to Svamiji nazval Ananda Asana.
0: That is position of the bliss.
1: To znamená pozice blaženosti.
0: If we will little more torture, it will be a really Shavasana, dead body.
1: Teprve kdybychom vás trošku déle mučili, tak by to byla zase ta pozice mrtvoli Shavasana.
0: And try to relax and to enjoy in this position.
1: Takže snažte se uvolnit a užít si to.
0: And try to feel how you are breathing.
1: A snažte se vnímat, jak dýcháte.
0: Especially this upper part.
1: Zvláště v té horní části plic.
0: Be aware of circulation in your body.
1: Uvědomte si, jak vám to cirkuluje v těle.
0: Also not to separate your legs.
1: Nohy by měly být blízko u sebe.
0: But also not put one above other.
1: Ale zároveň nekřížíme přes sebe.
2: This one

0: And we will do one asana more. Also, we didn't practice this in previous weeks. It is from second level.
1: Uděláme si ještě jednu asánu, kterou jsme také nestihli z druhého dílu ještě cvičit.
0: First look.
1: A nejdřív se zase jenom podívejte.
0: I will put to see better. Hasta Uttanasana.
1: Hasta Uttanasana.
0: On the right side.
1: Nejdřív doprava, na pravém boku.
0: And try to be in the one line.
1: A snažte se být v jedné rovině.
0: Completely in the one line.
1: Celý v jedné rovině.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: And it is excellent for your sacroiliacal joint.
1: A je to výborné pro ten iliosakrální kloub.
0: Hip joint.
1: Kyčle.
0: Also for stretching and get a better tonus of your pelvis diaphragm.
1: A taky pro protažení a lepší tonus v pánevním dnu.
0: And especially for ladies organs.
1: A zvlášť teda je to dobré na ženské orgány.
0: But also guys will feel the stretching in the area of prostate.
1: Ale muži zase budou vnímat oživení v té oblasti nebo protažení v oblasti prostaty.
0: In this position we will breathe.
1: A v té pozici budeme cvičit, v téhle pozici dýcháme.
0: What means inhale?
1: A to následovně s nádechem.
0: Try not to do this.
1: Snažíme se nedělat tohle.
0: But it is two force. One which is pushing your hip joint in front.
1: Jsou tam dvě síly. Jedna tlačí kyčel dopředu.
0: Second, your leg is going back.
1: A druhá síla tlačí zase nohu dozadu.
0: And third, you are going more to the head.
1: A třetí vlastně táhne tu nohu směrem k hlavě.
0: And breathe.
1: A dýcháme.
0: Nicely you will feel the stretching in this low back.
1: A budete krásně vnímat to protažení v oblasti beder.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: It is very important not practice on this way.
1: Je důležité to necvičit takhle.
2: It's last.
0: Yes.
2: Next month, yeah?
0: Next month. Next last. Yes, in the
2: then we will do.
0: Okay.
2: Okay?
0: Yes.
2: You can do.
0: Well, I have finished. Yeah. Now relax.
2: So we will practice whole day.
0: Yeah.
2: The next year we come, then we will
1: tak ty další asány budeme cvičit zase příště.
0: Yes. Okay, with this we will finish.
1: Takže takhle už skončíme.
0: And now is already time for eating.
1: A už je čas na jídlo.
0: Thank you. Have you.
1: Tak děkujeme.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě.

0: je v Mahaprabhujího ašramu ve Střílkách.
1: And it's a beautiful atmosphere.
0: A je tady krásná atmosféra.
1: You were fortunate one.
0: Měli jste to štěstí.
1: And you were lucky that you had very good teachers.
0: Že jste měli velmi dobré učitele.
1: And we had many, many different activities.
0: A že tady probíhaly různé aktivity.
1: You were successful.
0: Byli jste úspěšní.
1: And looking forward to continue.
0: A těším se na pokračování.
1: Yoga in daily life is a complete system.
0: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
1: Not only asanas and pranayams.
0: Nejsou to jenom asány a pranayama.
1: But there are many explanations.
0: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
1: If you study allopathic medicine,
0: když studujete alopatické lékařství,
1: then you have to learn the language, what we call the Latin.
0: Tak se musíte naučit latinu.
1: It has nothing to do with some culture or religion.
0: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
1: It is a Greek language.
0: Je to řecký jazyk.
1: Connected to it.
0: Řečtina je s tím spojená.
1: So all the names of medicine.
0: A tak ty všechny lékařské termíny.
1: Also all the names of the vegetations.
0: A názvy rostlin.
1: Herbs, flowers, trees, etc.
0: Bylin, květin, stromů a tak dál.
1: And you have to study.
0: Jsou v latině a to je třeba studovat.
1: That you should know the name of the medicines, etc.
0: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
1: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
0: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
1: Then they have name in their language and that you should know.
0: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
1: You can use your language.
0: Můžete používat svůj jazyk.
1: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
0: Ale i třeba k těm čínským lékům a bylinám je třeba znát ty čínská slova.
1: Or the Japanese.
0: Nebo japonská.
1: Similarly, if you learn homeopathy.
0: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
1: Also have its language.
0: Tak má také svůj jazyk.
1: So the Ayurveda have its pure name.
0: Ayurveda má čisté jméno.
1: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
0: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
1: And they don't know this.
0: Ani to neví.
1: That's why the Ayurveda is getting mixed.
0: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
1: They try to also give the allopathic some tablets.
0: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
1: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
0: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
1: Now, if you use proper Sanskrit words,
0: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
1: about Ayurveda,
0: která se týkají ayurvédy,
1: then is more knowledge inside.
0: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
1: Similarly the yoga.
0: Podobné je to s jogou.
1: So yoga is very great big system.
0: Yoga je veliký systém.
1: It has more than allopathic medicine.
0: Je to víc než alopatická medicína.
1: Yoga is connected.

0: connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se Sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called Asan.
1: A bude se to týkat pojmu Asan.
0: You have heard the name Asana?
1: Slyšeli jste už slovo Asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asana.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asana.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they say it.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And since sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandhan salt.
1: A tak proto říkáte sandhan namak.
0: Now the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining. A table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si,
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Máme bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture? I would suggest meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab east west
1: je to východ
0: the west
1: západ
0: a paschim
1: západ je paschim
0: so our backside
1: čili
0: we are looking to the sun
1: záda když se díváme ke slunci
0: now paschim uttan
1: paschim uttan
0: stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim uttan asan.
1: Proto paschima uttana asana.
0: Very good name. Has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttan Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschima Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
1: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting,
1: zapadající slunce,
0: etc.
1: A tak dál.
0: So, bhujanga asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschimottana asana, bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So, then, final. In which asana you are sitting?
1: A nakonec, v jaké asáně sedíte?
0: So sukha asan.
1: Může to být sukha asana.
0: The what? So, swast,

0: Vajra Asan.
1: Může to být Vajra Asana.
0: Bhujangada. Padma Asan.
1: Padma Asana.
0: Sukha Asan.
1: Sukha Asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in Sukha Asan.
1: Ležíme v Sukha Asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný,
0: easier,
1: nebo příjemný,
0: comfortable,
1: snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called asan.
1: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy,
0: they know maybe,
1: možná to víte,
0: maybe they forgotten,
1: možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training,
1: a vy, kdo se připravujete, jste v tom školení
0: so
1: učitelů,
0: they should know this word one asan,
1: tak byste měli znát slovo asan,
0: give the definition of the asan,
1: a umět dát definici slova asan,
0: and there you can mention this all. And explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayámy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayámy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asan or what kind of or when means the asan.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asan in the air.
1: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care, you are in yourself.
1: Že se
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při transitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dun,
1: prostě
0: that's called dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni?
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
1: Yeah, jeden bhajan.
0: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho devapuri sahar devapuri sahar ki visve nat vishambar ki manare arati san. So in this prayer there is a dhuni lagi begam ki.
1: Čili v této modlitbě je
0: dhuni lagi begam ki.
1: Begam ki.
0: So begam, that we cannot describe.
1: Je to něco, co nejde popsat.
0: Where is the awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
1: Mé dhuni hoří.
0: Without the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel. To burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun. Etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc. etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kalme.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Nee. This is a bhajan, you know? Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. So there is a dhuni as a kanth kamal. Kanth kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kanth kamal. Kanth means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotos.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hridaya kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hridaya kamal me. To nahi. Hridaya kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hridaya kamal ki aankh khul jaye. So this is Hridaya is the heart.
1: Hridaya
0: znamená anahat lotus.
1: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
0: Similarly nabhi kamal.
1: A podobné je také nabhi kamal.
0: Nabhi is the navel.
1: Nabhi je pupek.
0: This navel. Nabhi kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal. The Muladhara chakra.
1: A mool kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra different names.
1: Každá čakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is how they are using as a poetry or a song etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z určtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená to též co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language, you know all, it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskritu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantr.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after this petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků 4 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
0: Which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
0: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat
1: 12 těch plátků okvětních má anahata
0: is controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So lam bam ram yam and hum hum hum.
1: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: to byste měli velmi jasně znát.
0: And this is

0: resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sánskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.

0: equally balanced.
1: Tak, aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from the experts, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions Latin fell.
1: Ale v těch jakoby při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is, this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo
0: is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrt.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskrtu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is Kriya Yoga use this very much.
1: A to velmi využívá Kriya Yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go home or do something. Agni sar or this sar, every sar, there are many sar.
1: Neříkejte si, tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. Harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Waterfalls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But
1: tak
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskrtu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.

0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit papra the the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale tak to jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, this is busy. But there are many who learned good Germans and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí a něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek.
0: Even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal.
1: Když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře.
0: Animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce.
0: Even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě?
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký.
0: There's no mercy.
1: Ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues,
1: mnoho
0: all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: Alek Puriji Siddhipita.
1: Jménem Alek Purijiho Siddhipita.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti.
3: Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansa Swami Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: He's a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident. Working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji? I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor. My Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
0: And in half one hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In one hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: my client?
1: Ten můj vlastně o svém pacientu volali.
0: And said yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl, ano, máme ho tady, toho vašeho pacienta, Swamiho Maheshwaranandu.

0: And then again after 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name you are? What is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké je jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened? How it is?
1: Co se stalo?
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got, you did a, what operations or this?
1: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
0: And how is your hospital?
1: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
0: Otherwise, please take a aeroplane.
1: A jinak prosím.
0: Private little aeroplane.
1: Ho vemte do soukromého letadla.
0: To Delhi.
1: A doveste do Delhi.
0: And in Delhi particular hospital.
1: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
0: So he said our Austrian, our Vienna, he told everything. He said so are your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very very good.
1: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal tu dokumentaci.
0: Next day again they asked.
1: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
0: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay. Everything was good.
1: A já jsem říkal, všechno je v pořádku. Lékař říkal, že je to v pořádku.
0: And who is he?
1: A kdo je to?
0: Why he came to India?
1: A proč jel do Indie?
0: And I said, I'm a tourist.
1: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
0: Yeah. And so how long you will be here?
1: A jak dlouho tady budete?
0: And so I said about 1 month.
1: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
0: And fortnight.
1: Nebo 14 dní.
0: You have to come to Austria.
1: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
0: Okay.
1: Dobře.
0: My ticket was anyhow.
1: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
0: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
1: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
0: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
1: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
0: Because we have to make the seat.
1: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
0: For our client and this.
1: Pro našeho klienta a jeho.
0: So they came doctor and nurse.
1: A poslali teda lékaře se sestrou.
0: And they didn't have the chair.
1: A pro ně neměli.
0: So they said they will wait.
1: Sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
0: I thought, my God, what will happen now with me?
1: A já jsem si říkal, pane Bože, co teď se mnou bude?
0: Anyhow, they telephoned that on this and that day, Austrian
1: Airlines.
0: Airlines.
1: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouská aerolinky.
0: And I came from Jodhpur to Delhi.
1: Já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
0: I was in our ashram.
1: Byl jsem tam v našem ashramu.
0: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
1: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli v.
0: And Austrian doctors was.
1: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
0: Where is our airplane?
1: A
0: Austrian Airlines.
1: Kde schánili jsme se potom letadle.
0: And they had in their hand wheelchair.
1: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
0: And the patient is coming.
1: A oni říkají, tak ten člověk
0: přichází. And immediately doctors came to the UR, sir. I said yes.
1: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
0: So please sit in.
1: Tak prosím, posaďte se tady.
0: I can walk.
1: A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
0: Yes, still here you walked.
1: Ano, doteď jste
0: now
1: mohl chodit. Ale teď si musíte
0: my
1: sednout.
0: Seat, my promise, no, my pressure. Yeah. So my personality, my personality. So anyhow, we went in the aeroplane.
1: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
0: Doctor and nurse, they were turned this side.
1: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
0: And always I sit on the window side of the aeroplane.
1: A já vždycky si sedávám u okénka.
0: They said, no, no, please sit this side.
1: A oni říkají, ne, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
0: I said, why?
1: A já jsem říkal, proč?
0: You don't know, boy. This is me.
1: Vy, chlapče, nevíte.
0: If something happened, somebody sitting there, how will you come, we bring you out quickly?
1: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
0: And really, it was a night.
1: A bylo to, byl to noční let.
0: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate. Or...
1: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli se dám třeba nějakou čokoládu.
0: We landed in Vienna.
1: A když jsme přistáli ve Vídni,
0: they took my passport and everything, they took it.
1: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
0: And they brought me out.
1: A vyvezli mě ven.
0: And they said, ambulance for your house.
1: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
0: I said, no, look, it was about 50-60 people.
1: A já jsem říkal, no, ale podívejte, tam bylo 50-60 lidí.
0: All my bhaktas.
1: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
0: One said, he would speak in his language. They are yogi.
1: A on si říkal, on říkal německy, to
0: they
1: jsou
0: so Philip,
1: jogíni,
0: so
1: je tady tolik lidí.
0: Anyhow, so they came. I said, I have car and my people take me, thank you very much.
1: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou, děkuji vám.
0: So he had to give signature everything.
1: Tak všechno jsme museli podepsat.
0: And they said, goodbye.
1: A oni řekli, tak
0: nashledanou. All letters goes to the doctors.
1: A všechny dopisy museli jít.
0: All people was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said, yes.
1: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
0: After 3 weeks.
1: A po třech týdnech.
0: I have to go to, I think, Germany or London.
1: Jsem musel jet z Vídně do Londýna letadlem letět.
0: Airline said no, no sir, you cannot take my flight.
1: A ty aerolinky řekly ne, pane, bohužel s námi nemůžete letět.
0: Other friend, air, they said no, you are ill and we cannot take.
1: A jiné aerolinky také říkali, ne, pane, bohužel jste nemocný. A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
0: Flying, I mean.
1: Letadlem.
0: So I went to the Vienna doctor.
1: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
0: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
1: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
0: Then what happens?
1: A co se pak stalo?
0: Then they put it here. So that's okay, and he write it and go.
1: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
0: Again I went to the aeroplane.
1: A zase jsem šel na aerolinky.
0: To get the visa from there or not visa from ticket.
1: Abych dostal letenku.
0: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
1: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
0: Because we have this letter.
1: Protože máme tady takové, tady
0: so
1: ten dokument.
0: Again to Vienna, my doctor.
1: Takže jsem.
0: Our doctor Santi's also friend.
1: Takže jsem musel
0: because
1: zase.
0: Because he's a doctor, she's doctor in the school.
1: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
0: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
1: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
0: Then Austrian doctor said.
1: A ten rakouský lékař řekl.
0: Tomorrow come to me.
1: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
0: And I will check you complete.
1: A já vás kompletně zkontroluji.
0: And go with the cycling and this and...
1: A pojedete na rotopedu a podobně.
0: Everything tip and top.
1: Všude mě,
0: the heart, this
1: mě měřili srdce. A...
0: Yes, it took 5 days.
1: A trvalo to 5 dní.
0: Austrian hospitals, doctor, 5 days.
1: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
0: Also to India.
1: A také do Indie komunikovali.
0: From there, etc. Where happened, why happened.
1: Co se tam stalo, jak se to stalo, kdy to bylo.
0: Then was okay, so that he can go to any aeroplanes, no problem.
1: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
0: And then it came to there, to the
1: airlines,
0: aeroplanes company.
1: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
0: they said, okay, you can go.
1: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
0: Then I wrote this in India in the newspaper.
1: A já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
0: Then big hospital of India.
1: Do velké indické nemocnice.
0: They said this is the country.
1: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je
0: they
1: země.
0: They don't want to think like if it's an officer or ministers. Or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans, and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
1: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
0: So you see how it was that?
1: Takže vidíte, jak to bylo?
0: That is, there is a doctor. And nurse.
1: Takže lékař a sestřička.
0: Doctor is dog. Dog.
1: Doktor, yeah. Dog, pes.
0: Yes. And nurse is get the whole need nerves outside.
1: A sestřička, zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
0: So many are... In many countries, there in many countries, too many people there, so it is a problem.
1: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
0: Only in India, Rajasthan, Pali, and this, the whole Rajasthan is 3 or 4 part of the country.
1: Jenom vlastně v Indii, jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
0: Pali district is a district only, is more than Australia.
1: Například ten okres Pali v Rajasthanu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district, how many people is more than Austria.
1: No, takže jenom ten okres Pálí v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: So my doctor said.
1: A můj lékař tedy, můj indický lékař.
0: That's why we have work very much.
1: Říkal, že proto máme tolik práce.
0: Anyhow, so this is the things how human to human. And if everybody will like this human to human, the whole world will be good.
1: Takže takhle se chovají lidé k lidem, a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
0: I am not talking about the wars.
1: Já nemluvím o válkách.
0: But my time when I came here or India, all was very humble, kind, and every was very good.
1: Ale já, ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
0: But now became the Kali Yuga.
1: Ale teď už přišla Kali Yuga.
0: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
1: Ale v Kali Yuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
0: And so for that we have a yoga.
1: A na to máme právě jogu.
0: And yoga is not

0: only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
1: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
0: Yoga is the life.
1: Yoga je život.
0: The whole earth.
1: Celá země.
0: And that's why we have yoga lectures or yoga exercises.
1: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
0: Or what kind of number or name is the yoga?
1: A různá jména pro ty cviky.
0: We will see that if you want to understand what yoga is.
1: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga,
0: then yoga is not only human.
1: Tak yoga není jenom o lidech.
0: But there is like we have a tree, one tree.
1: Ale máme třeba strom.
0: Sarvahitasana. Or what is called the on the tree and on the hari. What is that? Shirshasana.
1: Nebo pozici stromu.
0: And you know we have Tadasana. Saksham, Shirshasana.
1: Shirshasanu.
0: So Shirshasana is like this river and this country.
1: Shirshasana.
0: And this tree.
1: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
0: So roots is down.
1: Kořeny má dole.
0: And head is up.
1: Hlava je nahoře.
0: And many hair.
1: A s mnoha vlasy.
0: And between is our heart and this all.
1: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
0: So we have yogis have given that time.
1: Takže jogíni dali v té době.
0: For example, cobra.
1: Třeba cvičení kobry.
0: It means all snakes.
1: Tak to zahrnuje všechny hady.
0: And these are our we have one picture, not a picture, our bhujangasana.
1: My máme třeba bhujangasanu.
0: This is a snake.
1: Tak to je had.
0: That the snakes get up like this.
1: Který se takhle vztyčí.
0: That even nobody is there.
1: A i když tam nikdo není.
0: The snakes will get up like this.
1: Tak to hadi takhle dělají.
0: Stretching very nicely.
1: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
0: So we have many animals postures.
1: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
0: Count today in your yoga and daily life book.
1: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
0: And see that how many postures is the name of the animals and the trees and the forest. Then water, many things.
1: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
0: So there is nothing that only a religion.
1: Takže není to nic s náboženstvím.
0: There was no one word religion.
1: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
0: Satyuga, Dvaparyuga, Treta Yuga.
1: Až do Treta Yugi.
0: In beginning of that, then the three. That time begin make difference.
1: Až na začátku Treta Yugi se začaly takhle dělat rozdíly.
0: And the Kali Yugas.
1: A potom Kali Yuga.
0: And now it is a Kali Yuga.
1: A teď je Kali Yuga.
0: Whom are talking about Kali Yuga?
1: A kdo mluví o Kali Yuze?
0: Not these trees.
1: Ty, ne tyhle stromy.
0: Not these animals.
1: A ani ta zvířata.
0: Not the ocean.
1: Ani oceán.
0: Not the water.
1: Ani voda.
0: But humans are doing.
1: Ale lidé jí dělají tu Kali
0: Yugu. Because again slowly in the mental of the humans.
1: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
0: They said, I am the best.
1: říkají, jsem nejlepší, jsem první,
0: I am a great.
1: Jsem skvělý,
0: I am a boss.
1: Jsem šéf,
0: I am very made of many money, what you call?
1: I am rich.
0: Very rich.
1: Jsem hodně bohatý.
0: And etc.
1: A tak dále.
0: And before that, it was not like that.
1: A předtím to takhle nebylo.
0: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
1: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
0: We are human.
1: My jsme lidé.
0: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
1: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli, jsem člověk.
0: Then I see the first face and this my parents, my humans.
1: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář, své rodiče.
0: Father or mother.
1: Otce a matku.
0: Grand, other grand.
1: Prarodiče.
0: That I want to see there.
1: To chci vidět jako první.
0: And then I want to touch the earth.
1: A pak se chci dotknout země.
0: And the water.
1: A vody.
0: All five element.
1: Všech pět prvků.
0: And then because we understand.
1: Protože my tomu rozumíme.
0: But I think this tree is more thinking and more knows good.
1: Ale já si myslím, že tyhle stromy, ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
0: So our life was a life, good life, we are all in good life.
1: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
0: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
1: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
0: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
1: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
0: So if he is a prime minister or worker.
1: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
0: They are all my children.
1: Všichni jsou mý děti.
0: So you have realized your tech country not separate it. Don't separate your country.
1: Takže nerozdělujte své země.
0: You can work, you become a minister, okay, no problem.
1: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
0: But we should not spread.
1: Ale neměli bychom to takhle šířit.
0: And now is what is happening.
1: A co se teď děje?
0: And when in many countries sometimes they only want to have money.
1: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
0: And they put money put somewhere.
1: A ty peníze si někam dají.
0: They think they will again use my money.
1: A myslí si, že je pak znovu použijí.
0: Someone dies.
1: A někdo ale zemře.
0: Now lot of money somewhere in his farm.
1: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
0: 3 meters deep.
1: 3 metry hluboko.
0: So I said we shall dig 2 meters him down.
1: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
0: So we try all very much everybody in every countries all presidents and this they are good, they are doing.
1: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží i prezidenti a ministři se snaží dobře.
0: Your country is very good, your president is very good because I am not from your country.
1: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
0: And therefore I can't tell anything about your government.
1: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
0: I said good sir, respectfully.
1: Já vždycky řeknu ano,
0: yes,
1: pane.
0: Yes sir, thank you very much.
1: Dobře,
0: oh,
1: pane.
0: Beauty name. Very
1: děkuji.
0: Good. Yes. So it is like these people are doing but many things we cannot is Kali Yuga.
1: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
0: It is unbelievable.
1: Je to neuvěřitelné.
0: They don't people now human is not a human for them.
1: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
0: Sometimes They take away from everything. They have no money. They don't have food. Everything, because they did not become my president. They did not give me the.
1: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
0: Yes. So it's like Umapuri. So somebody come not come to Umapuri, but it went to the what is that one? Can you tell me who is behind? No. No. No, no, that. Dayalpuri. Dayal. Yes.
1: Jako kdyby někdo nepřišel k Umapuri, ale šel k Dayalpurimu.
0: She's very good, but you don't know.
1: Ona je výborná, ale nevíte.
0: Yes. Parvati also.
1: I Parvati.
0: And I am the worst of us.
1: A já jsem nejhorší z nejhorších.
0: So, it is like this. We have to learn. We have to come. We have to come.
1: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
0: That's why it is said, Jesus said, if someone takes here, then do it here.
1: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
0: But we only not with the hand, but if we told with the word.
1: A my to třeba
0: my God.
1: Neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
0: Up to diamond. Everything. This is a Kali Yuga.
1: Tak to je přesně Kali Yuga.
0: We have to make correction to someone.
1: A my musíme někoho jako něco opravovat.
0: We cannot make correction to others.
1: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
0: Only to me.
1: Jenom sami sebe.
0: We should say yes sir.
1: Měli bychom říct ano pane.
0: Please take seat Pela first.
1: Prosím, posaďte se.
0: You are great one.
1: Jste skvělý.
0: Then person will come like this.
1: A ten člověk pak bude takhle.
0: That is a Kali Yuga.
1: A to je Kali Yuga.
0: Gurudev. Gurudev takes in hand now. So many people in many religious they are like spirituals and very they are working now very much.
1: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
0: Therefore we are on very close to our that guru Diwali guru Purnima.
1: Takže brzo bude Guru Purnima.
0: And we will see how becomes the Guru Purnima.
1: A uvidíme, jak to bude vypadat.
0: So we will make it here.
1: Bude tady ten program.
0: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers and sisters coming.
1: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And be happy.
1: A buďte šťastní.
0: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan Satya Sanatan Dharma Mata Pita Gurudeva Satya Sanatan Dharma Ki Jai Om Shantihi Shantihi Shantihi
1: Vishwaguru Param
0: Naham Makarata Prabhudipakarata

K nejčastějším civilizačním onemocněním současného člověka se řadí vysoký krevní tlak, mrtvice, srdeční infarkt a diabetes mellitus, přičemž nadměrný stres je jednou z jejich hlavních příčin. Dlouhodobý nezdravý stres způsobuje narušení fyzické i psychické rovnováhy, což vede k onemocnění. Yoga v denním životě pohlíží na tyto civilizační choroby, tedy i na diabetes, z celostní perspektivy. Vedle organických dysfunkcí podporuje vznik nemoci fyzický, emocionální a psychický stres. Proto mohou uvolňovací cvičení, asány, pranayama, dechová cvičení, hatha-jogové kriye, pročišťovací techniky a meditace nejen ovlivnit buňky, které produkují inzulín, ale také dostat pod kontrolu faktory vedoucí k onemocnění. Jogová cvičení mají vliv na náš postoj ke zdraví a k životu. Tím, že rozvíjíme schopnost tělesného i duševního uvolnění, vyrovnanost, pohyblivost a disciplínu, vede nás cvičení k cílům jogy v denním životě. A to k tělesnému, duševnímu, emocionálnímu, sociálnímu a duchovnímu zdraví. V tomto systému byly osvědčené klasické jogové cviky a techniky ve spolupráci s lékaři a terapeuty seřazeny systematicky a stupňovitě tak, aby byla yoga zpřístupněna i starším, nemocným či méně pohyblivým lidem a oni tak mohli vychutnat účinky cvičení.

0: Rozhodují-li se cvičenci, který typ cvičení si vybrat a zaujala-li je cvičení na prevenci diabetu či šířeji civilizačních chorob, nepotřebují vlastně vůbec nic navíc, pouze odhodlání k tomu povznést, řekněme, o něco svůj život, vylepšit své soustředění, vylepšit stav svého těla, vylepšit klid své mysli a pracovat se všemi těmito rovinami. Cvičitelé, kteří přemýšlejí o tom, zda cvičit tento typ cvičení yoga proti diabetu, měli by si být alespoň rámcově vědomi těch problémů, s kterými cvičenci mohou přijít, ať už jsou to skutečně nemocní diabetem, anebo potenciálně ohrožení touto nemocí, anebo v podstatě kdokoliv, kdo je ve stresu a kdo je tudíž náchylný k jakékoliv z civilizačních chorob. To znamená, že hlavní důraz by měl být kladen na pomalost, klid, vyrovnanost, harmonizaci, které by cvičení mělo přinášet. Cvičencům by měla být vštěpována zásada vnímání vlastního těla, rytmu dechu, sledování účinků cvičení, ještě mnohem víc než v kterémkoliv jiném běžném cvičení jógy v systému yoga v denním životě.
1: A s výdechem vrátíme na podložku. Zopakujeme, zacvičíme dohromady 10krát na pravou stranu, pravou nohou. Každá v rytmu svého dechu.

prohloubíme účinky cvičení. Cvičení také odbourává nebo podporuje odbourávání tukové tkáně. Opět hlava se obírá o čelo. A s nádechem přitáhneme, přitlačíme třísla k podložce, stáhneme hýždě, spevníme a suneme před loktí po podložce tak daleko, až se lokty dostanou pod ramena. Pohled směřuje dopředu, vytahujeme se po páteři vzhůru a s výdechem se vrací. A ještě čtyřikrát zopakujeme rytmu. Pokud ty lokty vám zajedou dál než pod ramena, tak musíte vyvinout větší námahu nebo větší tlak na zádové svaly. No, musíte to víc udržet tím trupem. Takže je to opora zároveň. Pozor také na to, aby se lokty nerozjížděly. I to je důležité. Zase bychom museli vyvinout větší úsilí svalové na té přední a zadní straně těla. A až zacvičíte pětkrát, tak zůstaňte zase v pozici nějaké relaxační, lehce na břiše a uvolněte. Takže jsme dál pokročili v tom, že jsme posilovali záda, zároveň i paže. Protahovali jsme přední stranu těla, břišní svaly, hrudní svalstvo. A s nádechem zatlačíme dlaně do podložky a zvedáme obě nohy kolmo v podložce. A s výdechem pokračujeme nohama směrem za hlavu, tak až se nám zvedne bránek do podložky. Leh vznesmo. A s nádechem jdeme opět kolmo, jenom kolmo v podložce, nedáváme zpátky, jenom kolmo. A ještě čtyřikrát výdech, zvedneme pánem.